0: na plné gule. Rádio Rock.
1: Ja vení! Dole ujam! De monsieur! Va! Nesto! Tak mi to teda nandej! Nandej!

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý